Barnabáš Kelemen a Zoltán Kočiš dohrali Allegretto v štýle Boccheriniho v zhudobnení Fritza Kreislera. Z tvorby Domenica Scarlattiho teraz zaznie sonáta pre klavír E-dur. Na zázname z roku 1992 hrá Sae Jung Kim.

Ivo Pogorelič zahral prelúdium cizmol Friderika Chopina opus 45. Dnešné rané prelúdium ukončí predohra k operete Franca von Suppé Krásna Galatea. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Martin Sieghardt.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. S prievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršalek a Martin Poš.
1: Prelom roku 1942-43 je veľmi dôležitý. Poviem len také piliere toho kalendária. Stalingrad, vytlačenie nemeckých a talianských vojsk zo Severnej Afriky a dochádza totálnemu preskupeniu československých vojakov, ktorí pôsobili na Blízkom východe, ktorí ušli po okupácii francúzska nemeckou armáda do Británie a v Británii sa vlastne vytvára československá armáda. Dá sa to tak nazvať? Ako prebiehal tento proces? To boli rôzne skupiny. Vojaci s malou skúsenosťami vojenskými a vojaci s veľkými skúsenosťami.
2: Ona sa nepotrebovala zjednocovať, lebo akože mala teda spoločné velenie, mali svojich dôstojníkov. Nie je to poľský prípad, že by existovala
1: Berlingová armáda, Andersová.
2: Nazvime to zjednodušenie Andersová armáda, ale tam sú potom aj ďalšie jednotky. Ale áno, z technického hľadiska je tam potom naozaj rozdiel aj v skúsenostiach dotyčných vojakov, lebo máme vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov vo Francúzsku v tom 40. roku, prejdú si tu z Burov v Cholmley Parku, tým pobytom vo Veľkej Británii, kedy jednoducho čakajú na to otvorenie druhého frontu a napriek tomu, že prebiehal výcvik, tak jednoducho nie sú to bojové skúsenosti, ktoré naozaj tá jednotka z Blízkeho východu mala. Ale čo sa týka tej jednotky vo Veľkej Británii, zase tiež by som ju úplne nepodceňoval. Tá kvalita je tam vidieť, že práve z tejto jednotky napríklad boli čerpaní agenti, ktorí boli vysadzovaní na územie protektorátu Čechy a Morava, respektíve Ľudáckej Slovenskej republiky. Aj keď tu tiež treba zdôrazniť, že často išlo naozaj takéto najpevnejšie jadro toho jadra. Nie každý vojak tej jednotky Británii mal úroveň tých agentov, ktorí boli vysadzovaní na operačné územie. Ale teda prišlo k tomuto zjednoteniu a v rámci toho prebieha aj diskusia medzi československými predstaviteľmi a predstaviteľmi tzv. Veľkých spojencov, ak to tak môžeme nazvať, o nasadení jednotky na frontoch. Samozrejme, je tam záujem, každé odbojové hnutie má záujem aj propagandisticky. Nie len teda oslobodiť svoje územie, ale aj prezentovať svoju činnosť. Je to súčasť každej takéto aktivity a cieľom bolo nasadiť československú jednotku aj na miestach, ktoré by boli propagandisticky využiteľné. Čo je ale problém, je v prípade západnej časti československej armády zahraničnej schopnosť nahrádzať straty. Porovnám to s našim najbližším som s Polskom, tento problém až taký nebol, nakoľko samozrejme tiež netreba to vnímať tak, že by teda Poliaci mali nekonečnú zásobu rezervistov, ktorých mohli nasadiť do svojich jednotiek, ale predsa bolo tých mužov v zahraničí viacej a vedeli nasadzovať tie svoje jednotky v tých známejších, ale aj rizikovejších operáciách. Toto nebol prípad československej zahraničnej armády. Je tam problém, nech sa priamo, že s nedostatkom mužstva, ale s prebytkom dôstojníkov napríklad. To je jeden veľký problém personálny tej armády na západe, ktorý sa napríklad rieši potom aj tým, že sa presúva trošku na nevôľu Britov časť dôstojníkov do Sovietskeho zväzu, ale teda cieľom je umiestniť tú jednotku na front po jeho otvorení s cieľom získať čo najväčší propagandistický materiál, ale zároveň na miesto, kde by mohlo vlastne byť nasadená jednotka bez toho, aby mohla utrpieť nejaké zásadné straty, ktoré by de facto znefunkčnili.
1: Pán maršál, ako vznikala táto jednotka na britských ostrovoch? Vy píšete s kolegom Hofmanom o tom, že tam bol hlavne problém ten personálny, čo spomenul Martin Poš, že prebytok dôstojníkov, málo vojakov alebo podôstojníkov. A ešte bol aj personálne, že vlastne ty tabulkové stavy sa nenaplňali.
3: On to byl problém, který řešil vlastně všechny exilové vlády za druhé války, protože okupací vlastní země přišly o ten běžný rezervoár pro mobilizaci masy vojáků a v tu chvíli se střetávala i jejich snaha vystavět co nejpočetnější vojenské jednotky, které by podpořily legitimitu a vážnost té exilové vlády u spojenců s tím, aby ta jednotka byla funkční. Leckdy to největší problémy přinášelo hlavně tomu spojeneckému velení, protože jestliže spojenecký velitel dostal nějakou jednotku, ať už polskou, československou, nizozemskou nebo belgickou, musel řešit dva protichůdné úkoly. Jednak musel zabránit, aby ta jednotka se dostala do nějakých těžkých bojů, kde by utrpěla těžké ztráty, ale současně se měl snažit, aby ta jednotka byla řečeno v úvozovkách, aby byla vidět, aby její boj mohl mohl být nějak propagandisticky využit. To se třeba výtečně podařilo československému praporu v Tobruku, který byl nasazen na velmi klidném úseku, kde v tehdejší době mu relativně nehrozily větší ztráty, také větší ztráty neutrpěl, ale současně to bylo na místě, které mělo ve světové veřejnosti zvuk. Podobné místo uvidíme o několik let později právě v případě Dunkerku.
1: Myslím, že Poliakom sa podarilo veľmi zviditeľniť útokom na Monte Cassino. Doteraz je to v tej poľskej histórii ako jeden z tých popri poľských letcoch.
2: Áno, čo sa týka nasadenia Poliakov pri Monte Cassine, ale napríklad aj pri Market Garden, tak samozrejme tam ide na jednej strane o ukážku úspešného príbehu, toho jednoliatého príbehu rezistencie, kedy sa trošku vynecháva napríklad aj aktivita ľudí z Polska, ktorí sa postupne pridávali do poľskej armády. Nie sú to len ľudia, ktorí by sa do exilu pridali v roku 39, respektíve 40. A taktiež je to propagandistický úspech, ale za cenu značných strát, ktoré tieto jednotky utrpeli, či už pri Monte Cassine, alebo pri Market Garden.
3: Ano, musíme ale říct, že značné ztráty je pojem trochu relativní. Je to viděno prizmatem těch exilových armád, které si tyto takto velké ztráty nemohly dovolit. Ty ztráty jak u Monte Cassina, tak třeba ztráty prvního československého armádního sboru v Dukelském průsmyku dosahovaly výše, které můžeme vidět u britských jednotek, u amerických jednotek anebo u sovětské armády. Velké bitvy přináší krvavé ztráty, ale ty exilové armády nebyly bohužel v takovém personálním stavu, že by si mohli tak velké ztráty dlouhodobě dovolit.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. Sprievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
0: Myslím, že my sa dostali pomaly do leta 1944. To je hlavná téma dnešnej debaty. Pripravuje sa otvorenie druhého frontu po dlhých očakávaniach. Akú rolu v operácii Overlord mali československé jednotky, ktoré v tom čase boli na západe? Pretože už sa tu spomínal aj ten praktický význam nasadenia a takisto aj ten propagandistický význam. Ako sa počítalo, kde budú nasadené, aká bude ich úloha?
3: Operace Overlord je zajímavá tím, že jde o ukázku skutečně boje spojenecké koalice, respektive multinárodní koalice. Protože přestože přímo vylodění se zúčastnili jen Britové, Kanaďané, Američané a Francouzi, tak v ten den D, a myslím, že spojenečtí náčelníci štábu si dali skutečně velkou práci, aby ten den byly zastoupeny prakticky všechny exilové armády, ať už svým námořnictvem nebo letectvem. Je to i případ Čechoslova, kteří v den D a v následujících dnech se zapojili přímo do invazních bojů svým letectvem. Na druhou stranu pozemní složka Československá samostatná obrněná brigáda se na kontinent z Británie přesunula z těch malých spojeneckých kontingentů až jako poslední.
1: Bolo to preto, že ich bolo málo v podstate. V tom čase bolo okolo 4000 vojakov v tej jednotke, že? Nenaplňali tie tabulkové stavy.
3: Ono ich porovnání s ostatními armádami zase tak málo nebylo. Poláci dokázali postavit, byť tedy s obtížemi a také s velkými problémy s doplňováním, standardní obrněnou divizi, která mohla působit v rámci spojeneckých sil. Ostatní armády mohly vystavit jenom brigádní skupiny, které neodpovídaly tabulkovým stavům běžných britských jednotek nebo svazků. To znamená, že s nimi byly, nebo mohly být velké problémy. Proč se ale dříve dostali do Francie nizozemská brigáda a belgická, které byly skutečně symbolickými svazky? Tam najdeme vysvětlení v tom, že k hranicím Nizozemska, hranicím Belgie nebylo tak daleko. A tyto dvě brigády mohly sehrát důležitou úlohu při tom, po čem každá exilová armáda toužila, že se svojí vlastní ozbrojenou mocí vstoupí v boji na půdu svojí vlastní.
1: Však to vlastně obdoba se dělala na východnom frontě.
3: Ano, je to přesně
1: tam bol
3: to.
1: Tam byl ještě ten symbolický akt, ano. Že prostě, že československý armádní zbor byl jako prvý na území Československa. Teda aj spod Karpatskou Rusou, aby sme boli korektní.
0: Akú rolu zohrávali tieto jednotky, keďže nakoniec front postupuje a oni ostávajú pri Dunkerku? Prečo sa takýmto spôsobom rozhodlo? Ako to vnímali samotní vojaci? Pretože ideálna predstava je, prídem, oslobodzujeme vlastné územie a tu sa front posúva a my zostávame vo Francúzsku.
2: Tak ono, čo sa týka potom oslobodenia Československa, tak tam bolo ich ten napätie medzi vojakmi, lebo mali samozrejme záujem, aby to nešlo len tá symbolika len z východu, ale aj zo západu, ale naozaj treba uvedomiť, to je taký ten vzťah medzi tými veľkými a juniorskými partnermi, by som povedal, že naozaj celkový koncept bojov v Európe, že ani či už Veľká Británia alebo Spojené štáty americké, napriek tomu, že sa snažili čo najväčšej miere si myslím dohliadať, ako aj pán doktor spomenul, náčelníkov štábu, aby tam boli vlastne zastúpené naozaj všetky časti tej rezistencie proti nacistickému Nemecku, teda v podobe našich letcov počas dňa D, tak predstava, že by teda brigáda nejakým zásadným spôsobom zasiahla v bojoch smerom zo západu do strednej Európy, nebola reálna. A taktiež treba si uvedomiť, kde sa nachádzali spojenci napríklad na prelome rokov 44-45, že ono nefunguje to ako počítačová hra, aby som to tak ako to študentom sa snažím vysvetliť, že máme bitku Ordena, ktorá prebieha na prelome rokov 44-45, zďaleka nebolo isté, že západní spojenci prídu až tak blízko do strednej Európy, že budú teda Američania oslobovať Plzeň. To som trošku odbočil od tej otázky. Čo sa týka význam Dunkerku, je tam naozaj pomerne silná posádka, čo sa týka nemeckej armády.
1: 10 tisíc však ich tam bolo.
2: Na 10 tisíc pod velením admirála Frisia. A teda naozaj v prípade nejakého rozhodnutia na výpad do už spojeneckého tylu predstavuje to pomerne značnú silu, ktorá by mohla spôsobiť logistické problémy. Takže rozhodne to nie je miesto, kde by boli tí Čechoslováci, nazvem to odľahčene, odložení, ale má svoj význam strážne tejto jednotky a zároveň každé spojenecké velenie, teda primárne na západe alebo na východe, trošku ten iný prístup k ľudským životom, ale bola snaha chrániť aj životy svojich vojakov. To znamená, forma stráženia tejto jednotky do napríklad možnej kapitulácie je zabranenie výpadom do spojeneckého týlu a zároveň nie je tam nejakým, ako prebehlo tam niekoľko útokov, ale nie je tam snaha na hlavu poraziť tú jednotku a vyvolať teda tie väčšie straty, ktoré si Československá zahraničná armáda na západe nemohla dovoliť.
3: Já se domnívám, že Československá brigáda se do boje v září a říjnu 1944 na hlavní frontě nedostala pouze shodou nepříznivých okolností. Po invazi se Britům a Američanům podařilo proniknout skrz německou obranu v Normandii a jejich postupy na konci srpna a na začátku září 1944 svojí rychlostí předstihly veškeré plány a veškeré představy logistického zabezpečení té operace. Kdyby byli Britové mohli, tak by tu brigádu zasadili i z propagandistických důvodů. Ale ono, to září 1944, vidíme to na východní frontě i na západní frontě, ono se zdálo, je to chvíli po atentátu na Hitlera, je to po obrovské prohře německých sil v Bělorusku, je to po obrovské porážce německé v Normandii. Ono se zdálo spojeneckým velitelům, že stačí ještě jeden úder a Německo se možná zhroutí ještě v roce 1944. Tento kalkul stál za příčinou neúspěchu operace Market Garden, stejně jako neúspěchu Dukalské operace. My dneska můžeme říkat, no to bylo spíš takové fanfaronství, to byl veliký risk, který nemohl vyjít, ale to víme dnes, ale tenkrát ten risk vyjít mohl. A to na počátku září 1944 se počítal na západní frontě doslova každý litr benzínu, každý nákladní automobil, každý náboj, který se mohl dopravit do předních linií a Britové se rozhodli, že nemůžou dát tolik benzínu, tolik munice, tolik logistické podpory jednotce, která nedokáže na té hlavní frontě zasáhnout svojí plnou silou. Takže to byl asi ten důvod, proč zůstali Čechoslováci celý měsíc v zázemí a teprve poté se přesunuli Dunkerku, kde teda, a to musíme říct, naplno plnili na svoje možnosti velice, velice důležitý úkol.
0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkerque od októbra 1944 do 9. mája 1945. S prievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
4: Peťo Turčík teraz spomenul taký termín,
0: alebo termíny od októbra 1944 do 9. maja 1945. Dejú sa veľké veci na východnom fronte, dejú sa veľké veci na západnom fronte a Československá jednotka je okolo jedného francúzskeho prístavu. Ako sa vnímala táto rola medzi generalitou a ako sa vnímala v tej Československej jednotke?
3: Po válce, o tom asi ještě bude řeč, role byla bagatelizována komunistickou propagandou právě tady z toho důvodu, že mobilní brigáda určená k útokům masou svých tanků je uzemněná ve flanderském blátě. Nespokojenost s tímto úkolem byla shodná, dá se říct i výjimečně shodná v československé zahraniční armádě od posledního vojína až po nejpřednějšího generála. Nikdo s tímto úkolem spokojen nebyl, protože vojáci toužili po aktivním boji, po útoku, po drcení Němců. Ne potom, aby vycvičené tankové osádky...
0: Ano, po přiblížení se poblíž československé hranice.
3: Byli jako pěšáci nasazení někde okolo přístavu, ale ku podivu ten úkol, který československá brigáda tam plnila z hlediska spojenecké strategie, dalece přesáhnul možnosti, které by ta brigáda měla přímo na té hlavní frontě. Ono, jak se vůbec stalo, že tanková brigáda se dostane jako obkličovací jednotka do krajiny, kde je spousta odvodňovacích kanálů, průplavů, zatopených oblastí a podobně. Já jsem to před lety příběh Československé brigády u Dunkerku nazval malá brigáda ve víru velké strategie. A kdy se opět ta brigáda dostala k Dunkerku shodou mnoha různých okolností, ale nakonec se jednalo prakticky o velmi dobré řešení. Přístavy v kanálu La Manche chtěl maršál Montgomery zprvu rychle dobít, aby mu poskytli logistickou základnu pro ten jeho úder, o kterém jsem mluvil, úder přímo do srdce Německa. Nehodlal se zdržovat dobýváním Antwerp, říkal, že mu stačí ty přístavy v kanálu, zvláště Lávr, si musíme uvědomit, byl to druhý největší francouzský přístav po Marseille. A proto všechny ty přístavy v kanálu La Manche byly dobyty. S výjimkou Dunkerque, kdy se nakonec ukázalo, že poté, co ta operace Market Garden zkrachovala, tak je potřeba dobít Antwerpy a v tu chvíli ten Dunkerque již nebyl potřeba. Nicméně, v okolí Dunkerque, v zázemí Dunkerque vedly kriticky důležité zásobovací trasy spojenců. Mimo jiné i benzínové potrubí, které po dně La Mancheského průlivu vedlo do Francie a pouhých 20 kilometrů za německou frontou u Dunkerku pokračovalo dále až do Belgie a do Holandska. Právě toto potrubí se stalo klíčové pro spojeneckou ofenzívu na jaře 45. A v tu chvíli my pochopíme, proč Dunkerk neobléhá nějaká pěchotní brigáda, ale tanková, která svými tanky může představovat velice solidní zajištění, že kdyby se německá posádka pokusila prorazit a přerušit tyto zásobovací trasy, tak ta masa tanků je určitě zastaví. Takže Čechoslováci plnili velice důležitý úkol, že chránili tyto zásobovací trasy a současně ta klidná fronta kolem Dunkerku jim měla umožnit postupně včleňovat nové vojáky, organizovat nové jednotky a v nejlepším případě dosáhnout tabulkových stavů klasické standardní britské brigády, poté by mohla být přesunuta na hlavní frontu. Bohužel tohoto plného stavu dosáhla až prvních dnech května 1945, což už bylo pozdě.
1: Pán maršálek, padlo tam 200 vojakov. Vy ste zdokumentovali tých padlých. V podstate to neboli také veľké straty, aj keď každý ľudský život je smutná strata, ale v porovnaní s tými akciami z 28. oktobra 1944, keď sa pokúsili preraziť obranu Dunkerk a potom 5. novembra, tie straty neboli až také veľké.
3: Z pohledu toho celého období, kdy tam brigáda působila, to skutečně velké ztráty nejsou. Těch celkem 190 padlých, zemřelých, zahynulých, z nich ještě ne všichni padli přímo u Dunkerku, ale zahynuli třeba během přesunů a ještě předtím, než brigáda k Dunkerku přišla. Ale nemůžeme hodnotu a význam jakékoliv jednotky posuzovat podle toho, jak těžké ztráty utrpěla. Brigáda prostě plnila nějaký svůj úkol, každá jednotka, stejně jako každý jednotlivý voják, o svém osudu rozhoduje jen velmi málo, prostě plní rozkaz. A brigáda dostala takovýhle rozkaz, ten rozkaz plnila a během toho obléhání dosáhl i několika významných úspěchů. Pokud se týká to asi nejslavnějšího útoku 28. října na den státního svátku Československé republiky, tak se v jedné akci, která měla být prostorově omezena, neměl jít o žádný pokus dobýt Dunkerque, tak se podařilo za cenu velmi malých vlastních ztrát zlikvidovat kompletní německý pěší prapor na tom daném úseku. Což viděno pohledem bojů československých jednotek z druhé války je vlastně největším denním úspěchem československých jednotek za celou druhou světovou válku. A likvidace jednoho pěšího praporu za cenu tak malých ztrát byla významným úspěchem i v rámci celého spojeneckého uskupení. A byl to jeden z důvodů, proč k tomuto úspěchu blahopřál i maršál Montgomery. Ostatně i druhý útok 5. listopadu, který bývá často zmiňován, že nebyl tak úspěšný jako ten první, je to pravda, ale přesto poměr ztrát a dosažený úspěch znovu hovoří o tom, že to byla akce povedená. Čechoslováci měli na frontě řadu menších úspěchů, musíme přiznat i řadu neúspěchů. Brigáda utrpěla ztráty, které za těch několik měsíců se nezdají velké, ale přímo v těch konkrétních bojích, když vidíme ten boj očima jednoho pěšáka, tak docházelo často k stejným hekatombám jako v Dukelském průsmyku. Voják vidí bojiště, se říká očima nebo perspektivou jedné čety. A u Dunkerque se stávaly případy, že během 2 hodin z celé čety zůstal jeden jediný voják. A kdy z 9členného družstva se opět vrátil jeden nezraněný voják a zbylí zůstali na bojišti. Takže nemůžeme posuzovat míru nebo význam těch bojů počtem padlých, počtem zraněných, ale splněním nebo nesplněním úkolu, který ta jednotka měla, a ten úkol

0: postupovať. Ženy s deťmi napravo, chlapí naľavo.
1: Kam pôjdeme, Milan? Poďme s chlapmi. Dobre, počkaj ma, idem s tebou.
2: Ja som Miloš, vedoucí tohohle baráku. No, tady sa môžete ubytovať, kľuci. Svoje vieci si položte na zem, tady k té prične.
1: Nemáte tu žiadne police a ani skrine?
2: Ne, tohle není žádný hotel, chlapče. Tady byla kasárna.
3: Janči si chce uložiť svoju knihu. Priniesol si ju z domu.
2: Ukaž mi. Jmenuje se Srdce. Hezký název.
1: To je moja najmilšia kniha.
2: No tak môžeš si dať pod hlavu, když pôjdeš spát. Podívej na túhle pryčnu si, môžeš lehnúť. Fero, posun se trochu. Vedle tebe budou ležet i tihle kluci.
4: Čo robia takí krpci v mužskom baraku? Nemali by byť medzi ženami a deťmi?
2: Ženy s deťmi teď odvážejí do táboru v Nemecku. To by byl jejich konec.
4: A to máme spať po sediačky?
2: Nejak se zmáčknete. Nebo se budete střídat?
4: Veď dobré.
2: Kluci, za chvíli musíte zalehnout. Zhasne svetlo.
4: Ráno do roboty.

0: שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואוהבתו איס אדוני אלוהיך בכל הלבו בכל ובכל נפשך ובכל מרדך והיו
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme, rabi, za modlitbu. My sa už musíme vrátiť do nášho baraku.
0: Som rád, že si prišiel, Izak. Pozerám, že si si priviedol aj kamaráta.
2: Hej, tuto Janči chcel počuť našu židovskú modlitbu. On je katolík.
0: Aha, teší ma. Páčil sa ti náš obrad?
3: Hej. Ako ste sa to modlili, pán rabi?
0: Stačí rabi. To bol Ivris.
3: A ja poznám veľa modlitieb. Otče náš, zdravás, aniel pána.
2: Janči sa vie modliť aj po latinsky.
0: Nehovor.
3: Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amen.
0: Výborne, chlapče. Máš dobrú pamäť. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
4: Shema Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
0: Tuším, vieš aj spievať.

0: Dobrý deň, pani učiteľka.
1: Co pak je, chlapče?
0: Poslal ma sem rabín. Povedal, že hľadáte herca a speváka do súboru.
1: To je pravda, chlapče. Co jsi mi to přinesl? Knihu?
0: To je moja najobľúbenejšia kniha. Volá sa Srdce od Edmonda de Amicis. Môžem vám z nej niečo prečítať, ak chcete.
1: Zatím ji polož tady na klavír. Teď hledáme dětského zpěváka do sboru. Tak se ukaž.

0: Pojďte všichni ven! Přijeli sem osvoboditele v tancích! Němci vzali nohy na ramena! Je po válce! Je po válce!
1: Nebudeme už spievať, pani učiteľko.
2: A pro koho, srdénko moje? Vidíš, že nám všichni diváci utekli.
1: To je škoda.
2: Naopak, je to ten nejlepší konec koncertu.